0: V noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

Frýčka Frýradia. Zpátečka Frýčka. 1999.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

den a příjemný poslech přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107. Frička. Novinka číslo 1, Joel Corey a jeho Whisper. Novinka číslo 2, Music Sounds, Fast Boy. Třetí novinka hitparády, What Are We Gonna Do?

0: Tohle byly ukázky aktuálních novinek z Hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

Free Radio. Ty první u toho, co letí.

Zpátečka Fríkadia. Zpátečka Fríčka. 2001. 2001. Life is too short.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevytlažuj, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Rádio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.
1: Let's go up front. We're off the scale. Yeah.

Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freerádia. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Freeradia. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest v hřiště Sokolnice 29. srpna. Sunny Day Fest.cz.
6: Free Radio 107 FM.

0: kam vyrazit.
1: Zveme vás na strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
0: Free Radio. 107 FM.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
1: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
2: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
1: Objevte zapomenuté životy a místa.
2: Více informací na štetl.cz.
3: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
4: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
3: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
4: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
3: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
5: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
6: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Rádia. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

0: vyrazit.
1: Zveme vás na strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Vlně 107 FM, vlna Free Rádia, s vámi Janča Houbová, krásné ranko, dnes v neděli 23. srpna, kdy svůj svátek slaví ženské jméno pocházející z italštiny Sandra. Je to zkrácená varianta jména Alessandra a znamená ochránkyně mužů. No tak prosím pěkně, tohle bych teda do Sander určitě neřekla. Tak milé Sandry, Sany, Sandřičky, všechno nejlepší a nejkrásnější, za malou chvíli kalendárko a podíváme se také, co vznikne v brněnské slatině nebo třeba jaký úspěch slaví Masarykova univerzita, tak si na to počkejte.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Natasha Bedingfield.
1: Free Radio. Jde první u toho, co letí.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Free Radia.
2: Kalendárko Free Radia s datem 23. srpna je připravené, přátelé, pojďme společně na to. České země rok 1816 vyšel dekret Dvorské studijní komise, podle kterého se mohli řediteli a profesory na gymnáziích v českých městech i v městech, kde žili společně Češi a Němci, stát jen ti uchazeči, kteří ovládali český jazyk. Rok 1852 řecký král Ota I. za svého pobytu v Karlových Varech navštívil Kyselku. Se svolením panovníka byl hlavní pramen Kyselky nazván jeho jménem, a tedy Otův pramen. Na králo žádost byl poté do Aten odeslán 450 džbánků kysybalské vody. Rok 1939 Oldřich Nový podepisuje smlouvu na film Eva tropí hlouposti a jeho partnerkou bude zase Nataša Golová. Rok 1968 Marta Kubišová naspívala píseň Jindřicha Brabce a Petra Rady Modlitba pro Martu pro televizní pořad Píseň pro Rudolfa II. Pojďme se také, přátelé, podívat do světa. Rok 1617 v Londýně vznikla první jednosměrná ulice na světě. Rok 1913 Kodaň dostává malou mořskou vílu, symbol dánské metropole. Bronzovou vílu vytvořil sochař Edvard Eriksen na žádost Karla Jakobsena, majitele pivovaru Carlsberg, kterého zcela uchvátil balet Malá mořská víla na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena. No a rok 1939 v Moskvě byl podepsán pakt Molotov-Ribbentrop, smlouva o neútočení mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem. Tak tolik, přátelé, k tomu, co se 23. srpna událo v minulosti, tak mějte krásnou neděli.

společnosti Free Radio a parádně rozjíždíme náš dnešní ranní dopolední nedělní refresh, přátelé. Za malou chvíli už se s vámi podívám také na to, proč Masarykova univerzita slaví mezinárodní úspěch. V čem? Tak to prozradím za chvíli.

0: Masarykova univerzita slaví úspěch v mezinárodním šanghajském žebříčku, který posuzuje kvalitu vědy a výzkumu na vysokých školách po celém světě. V českém srovnání dosáhla na nejlepší výsledek ve své historii a o příčku v České republice se dělí s Pražskou univerzitou Karlovou. V celosvětovém měřítku se Brněnská univerzita po páté v řadě udržela v elitní pětistovce. Jako jedna z mála českých škol své umístění obhájila, zatímco většina ostatních tuzemských univerzit zaznamenala propad. Je to jasný samozřejmě masárně, velká gratulace.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
9: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
8: A mytí oken?
9: To máte v ceně pravidelného úklidu 2x ročně zdarma.
10: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
11: Free Radio 107 FM. Právě teď tě.

0: městské části Brno Slatina vznikne nový kulturní sál pro přibližně 300 návštěvníků. Brněnští radní po několika letech příprav schválili zadávací řízení na výběr zhotovitele. No a stavba za 292 milionů korun by podle magistrátu mohla začít už letos na podzim a potrvá zhruba 2 roky. Nová budova v ulici Zlínská nabídne multifunkční sál, kavárnu i zázemí pro místní spolky a slatinské stárky. Součástí objektu bude také pobočka knihovny Jiřího Mahena, parkovací místa vzniknou na povrchu i v podzemí, to je hodně důležitý point, tak jsem ráda, že na to někdo myslel. No a jak se bude jmenovat tato nová hala, tento nový kulturní sál, tak o názvu rozhodne veřejnost v soutěži.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Mr. Worldwide.

Kafičkaři, po 10. hodině už jsem pro vás samozřejmě připravila i tento týden kino novinky, abyste věděli, na co vyrazit do kina. Je mi jasný, že teďka třeba víc frčí letňáky, nicméně, kdyby náhodou bylo špatné počasí, tak si myslím, že si určitě vyberete i z nabídky klasických kin. Mám pro vás jedno historické drama Budapešť 1957. Pokud plánujete s kamarádkama nebo mamkou dámskou jízdu, tak si myslím, že americká komedie Wellness Weekend bude to pravé. No a mám tak jednu romantickou komedii Na jednu noc a už takovou klasiku pro všechny generace, Animák, Tom a Jerry, a to vlastně v novém kabátě, tak si na to počkejte. Free Radio, hudební novinky.

0: Historické drama Budapešť 1957, tak to je kinonovinka tohoto týdne. Rok po brutálně potlačeném povstání proti komunistickému režimu se svět mladého židovského chlapce Andora obrací vzhůru nohama. Zatímco se ubité Maďarsko připravuje na okázalé oslavy 1. máje, do Andorova života vstupuje muž tvrdící, že je jeho pravým otcem. László Nemes, nekompromisní filmařský talent a držitel Oscara za snímek Saulův syn, se vrací s mrazivou studií rozpadu jedné rodiny i celé společnosti. Strhující historický film se tak stává děsivou metaforou ztráty svobody v soukolí východoevropských dějin. Pokud jste neznali historii a dějiny Maďarska, tak tenhle film určitě doporučuji. Budapešť 1957.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Pokud plánujete s kamarádkama nebo mamkou dámskou jízdu, tak mám pro vás tip na holčičí americkou komedii Wellness Weekend. Snímek přináší bláznivý příběh tří kamarádek, které touží po zaslouženém odpočinku v luxusním wellness resortu, ale jejich plány na relaxaci se bleskově hroutí v momentě, kdy se k ním připojí jejich nepředvídatelná a živelná kamarádka. Hlavní hrdinky zažijí nezapomenutelné dny plné absurdních situací a katastrofálních rozhodnutí. Snímek Wellness Weekend láká na ideální koktejl humoru, nespoutané zábavy a nečekaných zvratů, které ukazují, jak tenká hranice dělí poklidnou dovolenou od naprostého chaosu. Prostě je za mě taková normálka, když někam vyrazíte s holkama. Nový film právě teď v kinech Wellness Weekend.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: A mám pro vás i jednu romantickou komedii na jednu noc. V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Za to zpěvačka Ellie je připravená vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. No, jen si tohle šílené pravidlo představte. O tom bude snímek Na jednu noc.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls.

0: skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. sunnydayfest.cz.
2: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: kinonovinkách pro tento týden je taková klasika pro všechny generace, animák Tom a Jerry a kouzelný kompas. Během honičky v muzeu Tom a Jerry narazí na kouzelný předmět a ocitnou se v jiné době. Ztraceni v dávné minulosti budou muset spolupracovat, aby našli cestu zpět domů. Tenhle animák jistě netřeba více představovat, zkrátka vyraste do kina Tom a Jerry kouzelný kompas.
1: Zveme vás na strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Jenče Houbová s vámi a nedělní refresh se nám přiblížil do své druhé poloviny. Po 11. hodině už mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit. Mám pro vás jeden hudební zážitek, festival Špilberg. Tento víkend se koná taky rodinný festival na Prknech, Dlažbě i Trávě. Pokud byste spíše nějakou tu sportovní událost, tak tenhle víkend máte možnost mistrovství Evropy volejbalistek 2026 je v Brně. No a v centru Brna, konkrétně na náměstí Svobody, se pohodovém víkendu konají i dožínky alias oslavy sklizně, tak si na to počkejte, ať víte, kam vyrazit.
1: Free Radio. Hudební novinky.

Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: Free Radio. Camera Zit.
1: Pokud vás láká hudební zážitek, na vás bylo o tomto víkendu opravdu v Brně myšleno, vyrazte na festival Spielberg. Tradiční hudební open air festival, který každoročně přináší obyvatelům a návštěvníkům Brna nezapomenutelné hudební večery na velkém hradním nádvoří. Kromě velkých symfonických děl nabízí i spojení s jinými žánry a snaží se tak klasickou hudbu zpřístupnit těm, kteří by se k ní jinak možná nedostali. Letos je nabídka velmi pestrá, hudba z počítačové hry Kingdom Come Deliverance, operní gala Štefana Margy a na závěr monumentální Karmína Burána. Tak tolik v kostce ke krásnému hudebnímu festivalu Festival Spielberg.

0: dorazit.
1: Tento víkend se koná v Brně rodinný festival Na prknech, dlažbě i trávě, který zve návštěvníky na pouliční divadlo a nový cirkus. V Bjernsnově sadě stvárňují umělci celý víkend různá představení od loutek přes klasickou činohru a pozor, celý festival je zdarma, tak se tam 100% vydejte.

0: Kam vyrazit?
1: Pokud byste rádi fríčkaři vyrazili na nějakou sportovní událost, tak tento víkend máte možnost, a to na mistrovství Evropy volejbalistek 2026. Česko je totiž jednou ze čtyř zemí, která pořádá mistrovství volejbalistek. 7 turnajů se o víkendu odehraje na brněnském výstavišti v pavilonu P a celé mistrovství bude na výstavišti pokračovat až do září.
2: Prázdniny končí škola, volá zlídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
3: pak hrnky, flašky, kufříky,
2: vyměním za kuponky.
3: Škola volá!
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Prnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
6: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
8: Rádio 107 FM. Právě teď tě

0: A v centru Brna, konkrétně na náměstí Svobody, se po hodovém víkendu konají i dožínky alias oslavy sklizně. Návštěvníci dožínek si tak budou moci vyzkoušet třeba stloukání másla, poslechnout si cymbálovou muziku anebo se podívat na krojovaný průvod.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: 12. hodina je tady, přátelé, Janče Hubová s vámi. Hodina plná infa z Brna startuje právě teď. Po 12. se podíváme na to, jak v brněnských Medlánkách zloděj ukradl auto majiteli, který si šel pouze vyzvednout balíček. Více podrobností za chvíli.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Žijeme Brnem. A teď už takové malé varování pro ty z vás, kdo si třeba někde na chviličku zaparkujete a chcete si odskočit pro balíček. Jeden chlapík si v Brně odskočil pro zásilku k výdejnímu boxu v brněnských Medlánkách a přišel o auto i všechny osobní věci. Majitel dodávky nestrácel čas a zamířil na nedalekou služebnu městské policie, kde strážníci po vozidle okamžitě vyhlásili pátrání. Nemuseli naštěstí hledat dlouho, dodávku zahlédli o několik minut později v Hradecké ulici, kde mířila z Brna směrem na Kuřim a snažila se policistům ujet. V Purgesově ulici se však jednomu z hlídkových vozů podařilo dodávku předjet a následně vozidlo zablokovat, aby nemohlo pokračovat dál. Policisté následně zjistili, že muž, který usedl za volant, tak byl pod vlivem drog a navíc měl uložený zákaz řízení. Nešlo přitom o jeho první problém se zákonem. V minulosti už byl tento zlodíček odsouzen za majetkovou trestnou činnost. Po zadržení putoval do policejní cely a později do vazby. No, člověk by neřekl, že tohle se může stát v brněnských Medlánkách.
1: Prý rádio, prý brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se.
2: Já rád játra, ty rád játra.
3: Popokate, Peto.
2: Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka.
3: Trénuj s námi a mluv plynule.
2: Každý všední den po 13. hodině.
3: Nevaž se, rozvaž se.
4: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
2: Jazyková rozcvička s prý rádiem.
5: Nastraž uši. Tahle novinka si zase.

A tento vstup bude patřit všem bobříkům, kteří zaslouží poděkování, protože bojují se suchem. Zatímco okolní krajina po letošním horkém létě doslova prahne po kapce vody, tak v některých částech chráněné krajinné oblasti soutok se odehrává malý zázrak. A stojí za ním právě bobři. V místech, kde mají klid na práci, staví ze dřeva a bahna ikonické hráze i hrady. A výsledek? Zadržená voda v tůních i na loukách je oáza plná života. Od drobných hmyzáků až po vodní ptactvo. I když tento hlodavec není vítaný úplně všude, jeho návrat do naší přírody má obrovský smysl. Vyhuben byl u nás už v 18. století a jeho dnešní populace je výsledkem návratu z 80. let a migrace ze sousedního Rakouska a Německa. Dnes u nás bobři opětovně dokazují, že jsou těmi

0: Přátelé, i když se nám blíží konec srpna, tak stále nás čekají ještě teplé dny, které určitě lákají k vodě. Ne každé přírodní koupání na Jižní Moravě je ale teď bezpečné. Tak pokud plánujete vyrazit k vodě, pozor na Nové Mlýny a vodní nádrž Letovice. Hygienici tam naměřili 4. stupeň z 5, voda je tedy nevhodná ke koupání a představuje zdravotní riziko hlavně pro děti, těhotné ženy a alergiky. Opatrní buďte i na Brněnské přehradě, tady platí 3, tedy zhoršená kvalita vody a doporučení se po vykoupání hned osprchovat. Naštěstí to ale teda neplatí všude. Skvělou a čistou vodu si bez obav užijete třeba na Vranovské přehradě, v lomu Janičův vrch u Mikulova nebo v biotopech v Kovalovicích a na jihu Brna.
1: Prý rádio, tvý brněnský rádio.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
4: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
3: A mytí oken?
4: To máte v ceně pravidelného úklidu 2x ročně zdarma.
5: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
6: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
7: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
6: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
7: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
6: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
8: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. sunnydayfest.cz.
1: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hraje.

0: Přátelé, ranní refresh Free Radia se nám nachýlil ke konci. Za malou chvíli už také 107. Fríčka, potom Markéta Hučková, Retro Party, Retro Pecky na vaše přání a večer nám to uzavírá House for You s Mackie Martinem. Buďte s námi, mějte nádhernou neděli, užívejte krásné nedělní odpoledne. No a za týden se na vás opět těším, Janča Houbová s vámi, a nezapomeňte příští neděli v 9 v nedělním refreshi.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Spread them well around the world.

0: Free Radio 107 FM. Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Kostelnička Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
1: Ciao tutti, hello everybody. Dámy a pánové, vítejte u hit parády. Krásné odpoledne všem posluchačům Free Radia. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Bartl a právě v tento okamžik máme před sebou 1017. kolo hit parády 107. Fríčka. Zesilte přijímače a užívejte další hudební přehlídku na 107 FM. Rovnou skočíme na kontrolu hlasování, tak je to v každém kole hit parády, ano, protože je to hlavní a velmi důležitá část programu. Po týdenním hlasování se povedlo na stránce freeradio.cz/top107 rozdat celkem, a teď pozor, celkem 6985 hlasů! Nádhera! Co dál dodávat? Nádhera, výborné hlasování, další rekordy padly. Tento výsledek mě velmi příjemně zaskočil, přece jenom je to oproti minulému kolu asi o 17 stovek více. Takže obrovské poděkování všem za fantastické hlasování a za to, jak jste se do toho tento týden opřeli. Jdeme dál. Pokud jste v minulé hitparádě neslyšeli medailové pozice, tady jsou informace o nejlepších třech místech. Trojka, byl to postup z deváté pozice, Sigma, Dutch and Graft a taky Profesor Green, Need You Now. Druhé místo minulý týden Joyride a Oliver Tree, byl to přesun z jedničky, a jednička minulé kolo Fisher a jeho skladba Rain, což byl postup z 19. pozice a rovnou na první místo. Podle počtu hlasů myslím, že se máme i v dnešním kole na co těšit, protože vždycky, když vidím tak vysoká čísla, tak to přináší velké změny v tom žebříčku. Ještě jednou díky, že posloucháte, a teď už další důležitý bod, a tím jsou samozřejmě odpadlíci. Do dalšího kola nepostoupí tyto skladby. Po 25 týdnech končí Loco Loco. Tohle je spolupráce ze Spojených států amerických, tedy Gordo a taky Renier Zonneveld. Skladba Loco Loco končí po 25 hitparádách. Druhý odpadlík pro tento týden Blanka, skladba

A čtvrtý odpadlík je odpadlík už po 3 týdnech. Pouhé 3 hitparády vydržela skladba Barcelona. Dnes tedy odchází duo Sophie Tucker a čtvrtým odpadlíkem je právě jejich skladba Barcelona.

0: rozlučka s odpadníky je hotová. Všem novinkám, které si dneska představíme, držím palce. No a teď už se konečně podíváme na první z nich. Na začátek celé hitparády si poslechneme produkci z Velké Británie a je to Joel Corey. Kdo by náhodou stále neznal, tak Joel Corey je anglický DJ a producent, fitness trenér a taky známá televizní osobnost. Do povědomí veřejnosti se dostal v roce 2019 po vydání svého singlu Sorry, kde hostovala taky Hayley May. Dnešní novinka se jmenuje Whisper a jaký bude mít úspěch v našem žebříčku, to už nechávám opět na vás. Ladíte Free Radio ze studia Zdraví Lukin, doufám, že se těšíte a že máte dobrou náladu. Právě teď startujeme 1017. kolo hit parády 107. Fríčka. Novinka číslo 1, 107. místo, Joel Corey a jeho skladba Whisper.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Novinka hit parády.

0: Free Radio 107 FM, hit paráda 107 Flíčka pokračuje a přímo před sebou máme novinku, na které pracovalo sourozenecké duo Fast Boy. Kdo by náhodou tento projekt neznal, tak Fast Boy je německé duo, mezi jejich hlavní styly patří EDM a House. Duo vzniklo v Berlíně, bylo to v roce 2021 a založili ho společně dva bratři, dva bráchové, Lukas a Felix Hajnovi. Novinka, kterou poslali do světa už 7. srpna letošního roku, dostala název Music Sounds a vyšla pod hlavičkou Universal Music. A my se to pustíme dnes jako druhou novinku. 106. místo, novinka číslo 2, Fast Boy a skladba Music Sounds.
1: Free Radio. 107. Free.

0: Muzika la muzika! Hitparáda 107 Flíčka představila už druhou novinku a před námi třetí horká záležitost. Se třetí novinkou What Are We Gonna Do přichází dánská produkce a je to Jack Style. Jack Style je hudební producent a John je zpěvák. Vlastním jménem je to John Norgard. Po obrovském úspěchu předchozího hitu Turn the Lights Off se zpěvačkou Justé se pokouší pánové navázat s dalším kouskem, tentokrát ale bez zpěvačky Justé. Novinka vyšla pod prestižním vydavatelstvím Spinning Records a jedná se o moderní předělávku klasického hitu Now That We Found Love od soul funkové skupiny The OGs. Původně, a teď se podržte, původně z roku 1973. 105. místo pro tento týden, novinka číslo 3, Jack Style a John, What Are We Gonna Do?
1: Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády.

0: teď už čtvrtá novinka hitparády. Na závěr novinek si poslechneme jednu úžasnou a velmi zkušenou zpěvačku z Velké Británie. A je to Natasha Bedingfield. Natasha Bedingfield je britská zpěvačka, která je společně se svým bratrem Danielem Bedingfieldem zapsaná v Guinnessově knize rekordů jako první sourozenci, kteří měli single na prvním místě britského singlového žebříčku. Dneska už je jí 44 let a poslechneme si její horkou novinku s názvem Dot, Dot, Dot. A pokud se vám bude tahle novinka líbit, určitě jí pošlete svůj hlas. 104. místo hitparády Natasha Bedingfield. Dot, dot, dot.
1: Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: 107. Fríčka s pořadovým číslem 1017 pokračuje, máme za sebou všechny horké novinky, dáme krátkou rekapitulaci a potom už 50. pozice hitparády. Novinka s číslem 1 dnes prozatím

Nová novinka hitparády pod vlajkou Německa, prozatím 106. startovní pozice, Fast Boy a jejich Music Sounds. Jako třetí novinku jsme dnes v hitparádě přivítali skladbu What Are We Gonna Do, tedy 105. pozice, Jack Style a taky John.

Pod vlajkou Velké Británie na 104. pozici startuje Natasha Bedingfield. Novinky máme odehrány i představeny. Pokud máte chuť a čas, můžete už teď posílat svoje hlasy pro horké novinky hitparády, samozřejmě jako vždy na freeradio.cz/top107. Teď už ale slíbená 50. pozice, místo 50. pro tento týden W&W a taky Scooter Rave from Outer Space.

0: Free Radio.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
3: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
2: Objevte zapomenuté životy a místa.
3: Více informací na štetl.cz.
4: Free Radio.
5: Free Radio.
4: Hitparáda Free Radio.
5: Absolutní padesátka.
6: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Frýčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Odbržděná 49.

0: Rádio 107 FM, k tomu taky hitparáda 107 Frýčka, tento týden pořadové číslo 1017. Podíváme se na tu první pětku. 50. pozice WW Scooter, tam byl propad ze 40. místa pro skladbu Rave from Outer Space. Klass a jeho Sadness, podobná situace, minulé kolo 37, v tomto kole je to 49. místo. První novinka, která měla úspěch, je z Irska, Jazzy a Chris Lorenzo, Invisible, minulé kolo startovní 105. pozice, tento týden díky vašemu hlasování krásná 48. Kygo a Dan Timinsky bohužel taky klesají. Jejich skladba Heaven on Your Mind, minulé kolo 36. místo, pro tento týden je to 47. No a ani Rehab tomu neutekl, byli jste tento týden docela přísní a hitparáda je kompletně celá promíchaná. Těšte se na to, co máme před sebou. Za okamžik prozradím 45, ale teď ještě zpátky, protože Rehab a skladba Ghost Town byly minulé kolo na 33. pozici, tento týden je to o něco níž, je to 46. Takhle vypadalo prvních pět hitů, já už jsem slíbil 45. pozici a právě teď do éteru poletí bomba On The Floor. 45. tento týden pod vlajkou Švédska, Kass a taky Series.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
3: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
4: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
5: Staň se členem naší rádiové party.
4: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
5: Poslat vzkaz, hlasovku
4: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
5: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
4: Právě teď.
5: Apka Free Radio.
4: Ke stažení na App Store a Google Play.
5: Tak na co ještě čekáš?
6: Free Radio.
7: Free Radio.
6: Hitparáda Free Radio.
8: Grandiózní 45.

Rádio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107 Frýčka. Největší hitparáda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Bombastická 42.

Ještě jednou krásné odpoledne všem na 107. Od mikrofonu zdraví moje maličkost Lukáš Bartl a mám připravenou rekapitulaci pro vás, pro všechny, co ladíte 1017. kolo naší milované hitparády. Zdravím na 107 FM, zdravím do aplikace, zdravím na internet, no a teď slíbená rekapitulace. Na 50. pozici tento týden WNW a taky Scooter Rave from Outer Space.

0: Sir Cass a Series se Skarbou On The Floor. A tady už jsou zázraky aktuálního kola hitparády. Moty, Don't Wait Up, minulé kolo 93. místo, tento týden 44. Další podobná situace. Robin Schulz a Barbs, minulé kolo, skladba Better Times na 98. příčce. Tento týden je to 43. Jak jsem říkal, aktuální hlasování přináší do hitparády velké změny, velké změny. Z 98 na 43, to není jen tak. Tento postup tedy slaví Better Times od Robina Schulze, jdeme dál. 42. místo, potom D.O.D. a Izzy Bizu, Careful. A z 23, což byla celkem příjemná pozice, nám propadly až na 1.40 Offenbach a jejich Miles Away. Tohle je kompletní rekapitulace od 50. až po 41. místo, no a teď už další pozice. Přichází Aztek, Pitbull a taky Gabry Ponte. 40. pozice pro tento týden, Pretty Woman.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Zveme vás na strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Maximální 40.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Vychech, Taná, 8.30.

0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
1: Šťavnatá 37.

0: rádio na 107 FM, za námi dalších pět kousků v hitparádě 107 Frička. V rychlosti to proletíme, za malou chvilku už 35. místo a bude to velké překvapení, protože 35. pozice pro tento týden je 13. místo z minulého kola. Rovnou na to skočíme, takže 40. pozice, tam byly Aztec Pitbull, Gabri Ponte s skladbou Pretty Woman. Byl to propad z 25 směrem dolů. Nahoru to vzali Freischwimmer a taky Remy. Sky Falling Down, minulé kolo 51. Pro tento týden nádhera, 39. místo. Další pozice, 38. Tam se z 32 propadly Kungs a taky Boys Noise. Getaway, Scooter, No Rewind, minulé kolo 28. pozice, tento týden místo 37. A 36. odstartovali Felix Jen a Kaskáda. Skladba Boy You Turn Me klesá z 29. rovnou na 36. místo. Teď už ale slíbená 35. pozice a pokud si nespomínáte, kdo byl na 13. místě minulý týden, tak to byl pan Klaas. Jdeme na to. 35. tento týden Klaas a jeho Analog Heart.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Senzační 35.

31. pozice hitparády 107. Fríčka pro tento týden Armin van Buuren a taky Glockenbach. Skladba Sun Shines on Me klesá z 20 na zmíněnou 31. pozici. A my si dáme celou rekapitulaci, ať nestrácíte přehled. 40. místo v tomto kole Aztek, Pitbull a taky Gabry Ponte, Pretty Woman. 39. pozice Fry Schwimmer, René, Sky Falling Down. 38. místo v tomto kole Kungs a taky Boys Noise, Get Away. 37. místo Scooter, No Rewind. 36. Felix Jen, Cascada, Boy You Turn Me. 35. místo Class, Analog Heart.

0: Hned vedle Dona je Shakira. 33 tento týden Zoo. 32. místo Kygo a Khalid Save My Love. A 31. Armin van Buuren Glockenbach Sunshine on Me. Další rekapitulace naše hitparády je kompletní. Tento týden posloucháte 1017. kolo hitparády 107. Frýčka a je to nádhera. Před námi 30. místo, 52. z minulého týdne a je to Dua Lipa. Na 30. pozici pro tento týden Dua Lipa I Lose Control.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmi.

0: hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
1: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
2: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra.
3: Popokate peto.
2: Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka.
3: Trénuj s námi a mluv plynule.
2: Každý všední den po 13. hodině.
3: Nevaž se, rozvaž se.
4: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
2: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Free Radio.
2: Free Radio.
3: Hitparáda Free Radia.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Namakaná 29.

0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
1: Strhující 27.

0: Free Radio. Hit paráda Free Radio. Kostelvička Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
1: Pohodové odpoledne všem fríčkařům, 26. místo je novinka z minulého týdne. Wow, skoro jako zázrakem postoupili Aztek, DJ Coco a také Kurt D. Everything's alright, maximální pohodovka postupuje o 80 pozic nahoru. Minulé kolo startovní novinka na 106. pozici, tento týden nádherná 26. pozice. Mrkneme se o kousek níž, 27. tam se z 12. propadly Milk Inc. a jejich skladba Unstoppable. Podobná situace taky na 28. místě, kam se ze 17 propadli 89ers a Rimini Rockers se skladbou Back to 89 a docela podobná situace jako přes kopírák, taky Gabry Ponte a Mauricio Bucalo. Jejich skladba Komu si Gira, Komu si Bala tento týden propad z 18. pozice až na 29. místo. Krátké informace ohledně té pětky, co máme za sebou, proletěli éterem a teď už další zázrak tohoto kola. Prosím vás, není to skokan týdne a je to přesun skladby Paradise. Minulé kolo Aben a James se skladbou Paradise 92. pozice. Tento týden zázrak. Místo 25.
0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Vysmátá 25.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Vyladěná 24.

0: baví, baby.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 102 Fríčka. Největší hitparáda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Vytuněná 22.

107 FM, od mikrofonu zdraví Lukin a právě teď tady máme Skoka na týdne. Je to důležitá věc, důležitá rubrika, jdeme rovnou k věci. Skladba, která právě teď dozněla, byla Cut the Luna a známá bomba Move Your Canada. Minulé kolo, 101. místo, což ze 107 nejste jako na tom moc dobře, takže minulý týden Cut the Luna a skladba Move Your Canada, 101. pozice, tento týden 21. Jak se to stalo, nemám absolutně tušení, takhle odhlasovali poslední.

Bohužel je to Armin van Buuren a Saša se skladbou Set Me Free. Minulé kolo Set Me Free 34. místo, tento týden se Armin a Saša propadli až na 70. pozici. To znamená, propadákem tohoto týdne je skladba Set Me Free, Armin a Saša, skokanem tohoto týdne je Kat de Luna a skladba Move Your Canada. Teď už ale slíbená rekapitulace. 30. místo Dua Lipa.

24. místo James Hype, Waterfalls. O 50 pozic dnes postoupili taky Chris Cross Amsterdam a Willy William. My oh my, minulé kolo 73.

22. místo, potom Alexandra Sten, skladba Fire. Další návrat ze spodní části hitparády. Minulé kolo 61, v tomto kole 22.

0: Sebou skoky na týdne, propadák týdne a taky další rekapitulace. Hitparádu jsme odkryli až po 21. místo a teď nás čeká 20 nejlepších hitů. Místo 20. posílám do éteru právě teď pod vlajkou Austrálie, Timmy Trumpet a taky Oaks. 20. místo pro tento týden, Not a Place.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Natěšená 20.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Nažavená sedmnáctka.

Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. Vymazlená. Česná.

0: Rádio 107 FM přeje krásné odpoledne a hlavně příjemný poslech u Hitparády. Lukin u mikrofonu, no a před námi 15. pozice. Než si 15. místo odkryjeme, vrátím se o krůček zpět. 19. místo Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. Tam nejsou tak obrovské změny, jako na jiných pozicích tento týden. Bibi Rexa, David Guetta, minulé kolo 22, tento týden místo 19. Daleko větší postup zažívají Empress z Německa. Skladba When It Feels Right, minulé kolo 43. pozice, tento týden na 18. místě, takže krásný postup. Podobně taky Cascade, Leighton Jordany a Natalie Jane, Meet Again, talentská americká spolupráce, minulé kolo 72, ale tento týden místo 17. Mám pocit, jako by hlasoval úplně jako někdo jiný, nebo jako kdyby to hlasování spustili v jiné zemi. Nicméně, je to úplně jasná věc, Cascade, Leighton Jordany postup ze 72 na místo 17. a naopak pan Fisher a Florence Arman, What a Life, minule 14, tento týden 16, takže Fisher šel se skladbou What a Life o dvě pozice dolů. Teď už ale místo 15. a na 15. pozici konečně vlajka Česka. Jdeme na věc. Místo 15. Mikolas Josef, Ferrari.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
3: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5. vyhodnotíte, po 6. Joška Šmukař s cymbálkou, v 8. Zdeněk Izer Show. Po 9. koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
4: Free Radio.
5: Free Radio.
4: Hitparáda Free Radio.
5: Rozkošná patnáctka.
6: One, two, three, four.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. Největší hit paráda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Kruťácká 12.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Kostelvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Ladíte Free Radio 107 FM, k tomu taky hitparádovou show s pořadovým číslem 1017 a u 1017. hitparády 107 Fríčka vás zdraví Lukin. Před námi top 10, hezky český, desítka nejlepších, ale těsně předtím další opátky.

18. pozice Empress When It Feels Right. Místo 17. Cascade, Leighton Jordany a další Meet Again. 16. pozice Fisher a Florence Armand What a Life.

0: 14. místo Eben Hurt. Italo Brothers a Aaron Čupa. 13. místo Galliano. Dvanáctka tento týden James Hype, Serotonin. A na 11. pozici v hitparádě 107. Flíčka v tomto kole startovali David Guetta, Alok a také Stick Figure, Run Run River. Tohle je konec rekapitulace, byl to přehled od místa 20. až po místo 11. právě pro vás, abyste nestráceli přehled o tom, kde jsou vaše oblíbené hity a vaši oblíbení interpreti. A teď už otevíráme top 10, 10 nejlepších hitů před námi a desítku otevírá Hedegaard a taky Arash. 10. místo v tomto kole, Say My Name.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Hustá desítka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Parádní sedmička.

show číslo 1017. A pro tento týden se blížíme v hitparádě už do toho malého finále. Před námi top 5, 5 nejlépe hodnocených skladeb v tom aktuálním kole. My se podíváme na 4 z těch 5. Budou to 4 ukázky, 5. místo je před námi, to prozradit nemůžu, ale pojďme se podívat na ty největší bomby v tomto kole. Kdo tam bude? Mezi top 5 nejlepších hitů na Free Radio patří Hard to be Humble, Trips a Mikolas. O první pozici stále bojuje.

místo totiž může odnést taky Fisher. Fisher a skladba Rain opět mezi nejlepšími. Ale pozor, je tam taky Sigma. Need You Now. Dutch and Graft, Professor Green a Sigma. Kdo pak z nich si odnese dneska medaily? Mikolas?

0: Hit parády 107. Frýčka. Teď ovšem páté místo, na páté pozici vlajka Francie. A je tady petarda Moving to the Sun. Místo páté, Hugo, Alternate a I'm Male Angel.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
4: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
3: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
4: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
3: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
5: Free Radio. Kam vyrazit?
6: Zveme vás na Strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
7: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
8: Jeli bo DJ Bobo.

0: si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Free Radio.
0: Free Radio.
1: Hitparáda Free Radio.
0: Skvělá pětka.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Tak dámy a pánové, pojďme na to, poslední rekapitulace, potom fanfára, přivítání prvního místa, ohlášení a vyhlášení vítěze hitparády pro tento týden, udělení zlaté medaile a poté opět skok na začátek hitparády mezi horké novinky. Teď ale rekapitulace. Desítka, Hedegaard, Arash, Say My Name.

0: minulé kolo 16. místo, tento týden 6. Lucenzo a jeho Limoncello. Pátá pozice, Hugo Alternate, I'm a Angel, Moving to the Sun. Čtvrtá pozice na 107 FM, bohužel vítěz minulého týdne, Fisher a Rain. Třetí pozice, tedy bronzová medaile v tomto kole, Mikolas a taky Trips, Hard to be humble. A druhé místo, stejně jako minulý týden, Joyride a Oliver Tree. Rekapitulace už je hotová, tím pádem jdeme rovnou za vítězem. Po poslední rekapitulaci klasicky fanfára vyhlášení prvního místa hitparády máme tady nového krále a nového vítěze, což je příjemná změna. Tak jdeme na to, hezky podle pravidel. Ladies and gentlemen, tam ta dadam, tam tam ta dadam, tam ta. Jednička pro tento týden pod vlajkou Velké Británie, Sigma, Dutch and Graft a Profesor Green, Need You Now. Sigma ovládá hitparádu 107 Fríčka aspoň v rámci 1017. kola a odnáší si zlatou medaili se skladbou Need You Now. Já děkuji všem, co jste pro tento kousek hlasovali. V aktuálním kole se povedlo pošoupnout Sigmu až na jedničku, tedy na první místo, tím pádem nový vítěz a nový král hitparády. Je tady vítěz Sigma, Dutch and Graft, Profesor Green a první místo hitparády pro tento týden Need You Now.
1: Free Radio. Hitparáda Free Radia. Nejhravější jednička.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
2: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
1: Objevte zapomenuté životy a místa.
2: Více informací na štetl.cz.
3: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.

0: Free Radio.
1: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
2: Máme rozdáno, nebo takhle, karty jsou rozdané, máme rozhodnuto. První místo hitparády 107. Frýčka Sigma, Need You Now. Teď ale, jak jsem říkal, návrat opět mezi novinky. Novinka číslo 1, Whisper, dnes prozatím na 107. pozici. A teď tedy v rekapitulaci, abychom si ověřili, jestli si tyhle novinky zaslouží vaše hlasy. Takže novinka číslo 1 pro tento týden, Joel Corey a jeho skladba Whisper, prozatím 107. startovní pozice.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda. Free Radio. Novinka hitparády.

0: Rychlý přesun za novinkou s číslem 2. Druhá novinka dnes pod vlajkou Německa, sourozenecké vaše bratrské duo Fast Boy a jejich horká novinka Music Sounds. Novinka s číslem 2, prozatím 106. pozice, Music Sounds a Fast Boy z Německa.
1: Free Radio. Free Radio. 107.

0: Jednička, dvojka, trojka, čtvrka. Jednička, dvojka, hotová. Trojka, čtvrka před námi. Tak jenom, aby jsme se orientovali i v rekapitulaci těch nováčků tento týden. Takže pojďme rovnou k rekapitulaci třetí novinky. Třetí novinka pro tento týden, What Are We Gonna Do? Je to spolupráce Jack Style a John. Oba jsou z Dánska. Jack Style producent, John zpěvák. A v hitparádě 107 Fríčka vychytali 105. startovní pozici. 105 pro tento týden, Jack Style a John, What Are We Gonna Do? Jako novinka s číslem 3.
1: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Novinka hitparády.

A teď už závěrečná skladba celé hitparády. Blížíme se ke konci. 104. místo pro zatím pro Natašu Bedingfield. Ano, Natasha Bedingfield dnes představila novinku s názvem Dot Dot Dot a je to čtvrtá novinka hitparády. Prozatím, jak jsem říkal, 104. Dot Dot Dot, Natasha Bedingfield, čtvrtá novinka 1017. kola hitparády, 107. frýčka. Pokud se vám zalíbí, rozhodně pro ně hlasujte. Novinky máme v rekapitulaci kompletní, tím pádem uzavíráme 1017. Jako

0: Cina, Retro Party Free Radio. Retro Party Free Radio. Největší force kultovních retro hitů v brněnském éteru. Hity, na kterých jsme vyrůstali. Hity, se kterými ovládneme. Hity, které milujeme. To je Retro Party Free Radio. Retro Party.
1: Krásnou neděli už vám přeje Markéta Hoďková, vítám vás na začátku Retro Party na Free Radio 107 FM a doufám, že máte pohodu, která k neděli tak nějak patří a že si užíváte sluníčko a k tomu příjemných 25. Z hudebního světa začneme peckou Tamagoči, který se dokonce opět vrátilo na prodejní pulty, sama jsem ho na vlastní oči zhruba před týdnem viděla, takže opět aktuální. No a třeba i dánská Eurodance skupina Days zažije s jejich songem další vlnu pozornosti, když už je hračička opět na pultech, tak pojďme na to.

0: Tohle byly E-Type s peckou Angels Crying, no a teďka dáme něco veselějšího. Dáme s Katmena Čaumišku, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak ty máš dneska chuť tady na tradiční kousek, tvůj oblíbený od Katmena Jana, pecka s Katmen. Miško, komu posíláš tuhle muziku?
1: Tak pošlu to všem tričkařům, tobě do rády a Lukášovi, mojim rodičům a všem posluchačům.
0: Super, paráda, tak za chvilinku to tam máš. Míšo, děkuju za zavolání, měj se hezky, čau.
1: Čau.
0: Tak a my si potom dáme ještě společně Florfilu a pecku Ledlír a potom už se taky bude chystat Dinosaurus, tak si na to počkejte. Teďka ale muzika od Myšky. I'm

0: dinosauři na Free Radio.
1: A je to opět, jdeme se podívat tentokrát zpátky do roku 1981, což je 45 let zpátky. Takže už pořádej hudební dinosaurus. Samozřejmě něco jiného je dinosaurus, když se bavíme s nadsázkou o člověku, a něco jiného je ten hudební, protože přeci jenom to retro v té hudbě se malinko rychleji počítá. Takže každopádně, 45 let dozadu v roce 81 hudební popová dvojice Otavan vydala pecku Hands Up. Tvořili ji Francouzi Jean-Baptiste Patrick a taky zpěvačka Annette Eltis. A vlastně tady tato popová dvojice byla aktivní mezi roky 1979 a 2002. A právě hnedka v době vzniku vyšel single Disco, D.I.S.U., určitě znáte, a ten se dostal dokonce do britský top 10, ale o dva roky později přišli vlastně s písničkou Hands Up, kterou si teďka dáme, která je velice oblíbená, protože se dá snadno zapamatovat a je taková veselá, taneční a tak dále a tak dále. No a právě s touto muzikou slavili dokonce ještě větší ohlasy. Tak si to pojďme společně užít na Free Radio právě teď.
0: Free Radio. Free Radio.

0: rádiu pomalinku doznívá náš dnešní hudební dinosaur, s kterým bylo popový duo Otavan a pecka Hands Up z roku 1981. Teďka už se opět přesuneme k o něco novější muzice a dáme si čivavu od DJ Baba, tak příjemný poslech a krásnou neděli vám všem.
1: Hudební dinosauři na Free Radio.

Minutku po půl šesté už je pro vás na Free Radio připravena ochutnávka další muziky, která se k vám za chvilinku pohrne. Dáme si třeba pecku Getaway. Chystejí se pro vás i Cat & Move. Nebo Erotic. Takhle pěkně vám budeme hrát třeba právě za volanty, tak

0: Se pojďme podívat, jak to dneska jezdí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A přeci jenom dneska máme nějaké výraznější komplikace, tak se na to pojďme podívat, zejména opatrně v Modřicích, tedy v ulici u dálnice na Kruháči boural osobák s autobusem. Na místě se rozhodně připravte na zdržení a potom bohužel se bouralo i na D1, konkrétně 193. kilometru ve směru do Brna, tady bourala hned 3 osobní auta a kolona v tuto chvíli měří zhruba 2 kilometry. Když se tedy dívám na mapu, tak to opravdu ukazuje zdržení a to klidně i okolo půl hodiny a rozjíždí se to ve finále vlastně potom až u exitu na Slatinu a potom je ještě hustější provoz na D1 v okolí Holubic. A vlivem zřejmě dopravní nehody je i hustější provoz na Jihlavské ulici a na přilehlých ulicích na ulici Ukrajinská a Lány v Bohunicích, takže tady velmi opatrně a ještě koukám, že to trošičku stojí na opuštěné, ale tam je to zhruba na 3 minutky, takže žádná tragédie. Každopádně pevné nervy, šťastnou cestu a kdybyste měli nějaké aktuální info o provozu, dejte nám vědět. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Venku krásných 26, nejnižší noční teploty však dnes poklesnou na 11 stupňů Celsia. Zítra počítejte s teplotami okolo 24 v denních maximech, k tomu polojasnou oblohu. V úterý nám to klesne na 23, ale za to přivede oblačnosti. Ve středu se to začne zvedat na 25 a pozor, ke konci týdne už jsou opět zpátky tropy a teploty okolo 30 stupňů ve čtvrtek i v pátek.

0: a Max a právě cestu do studia zná i náš posluchač Tomáš, který zavolal na 790 107 107, stejně tak, jak to, jako to můžete udělat i vy, protože až do 8. večerní hrajeme i podle vás a proto Tomík vybírá další pecku. Tome, ahoj, krásnou neděli.
1: Ahoj Markétko, také krásnou neděli.
0: Jak ji trávíš, jak užíváš volníčko?
1: Jsem doma.
0: Jseš doma? Není to trochu škoda?
1: Tak dneska moc stejně moc nebylo teplo, abych jel na koupák.
0: No, je pravda, že na tu koupačku už to úplně není, ale tak aspoň teda to sluníčko třeba ještě trošičku, co? Mohl by si no, někam vyhřát. Ale každopádně teďka máš doma o zábavu postaráno, protože dáme Daft Punk a One More Time. Tak Tome, komu posíláš tuhle muziku?
1: Do tebe a pro zbrojováky.
0: Mají teďka zápas nějaký?
1: Jo, teď hrají dneska.
0: No vidíš to, takže doma se nenudíš. Tak jo, tak hezky fandí a užij si muziku, měj se, čau.
1: Díky Markétko, ahoj.
2: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru.

0: Posloucháte Retro Party na Free Radio 107 FM, někteří i na internetu, jako třeba Mirečka pravděpodobně, protože ta nám napsala do apky, že se vrací z dovolené, ale dojezd do Brna až 21.30. Tak to nevypadá na Brno a okolí. A to si ještě vemte nějaký ty zastávky různý, čurací, občerstvovací, no je je. A Mirečka právě prosí o něco, co je probere, je to dlouhé. Mirečko, tak jedna medicínka by se našla a říká si pak jí to, tak hlavně šťastnou cestu ve Skalan.
1: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
2: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
1: A mytí oken?
2: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
3: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.

Na Free Radio nám pomalinku doznívá pecka Give It Up od Cut & Move. Jako muzika dobrá, ale trošičku mě tam rozčiluje, že tam něco v pozadí pípá jako budík. Jako koho to napadne, že je to dobrý nápad přidat do písničky zvuk budíku? No, ještě ke všemu zítra pondělí, takže asi jasný, co nás ráno bohužel čeká. Každopádně, když jsme u toho času, tak za 6 minutek máme 18. hodinu, tak doufám, že se bavíte a že vám dnešek příjemně utíká. Ale teďka si dáme raději něco klidnějšího, co třeba Bangles a Walk Like an Egyptian.

0: Free Radia. Retro Party Free Radia.
1: A je to tady, společně jsme vpluli do další hodinky Retro Party 18.01. A jaká muzika nás bude provázet? Dáme třeba Magic Affair. Chystá se i Cyndi Lauper. A nebo JD. Plastic Dreams, no a samozřejmě i po 18. je to i na vás, takže klidně volejte 790-107-107 a nebo mi pošlete nějaký pěkný vzkazík do apky.
0: Právě posloucháš Retro Party Free Radio. Retro

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: JD je Plastic Dreams, 34 let, starý kousek, ale pořád dobrý, jako mě to furt baví. Co tebe, Martine, že jo?
1: Ano, Martin.
0: Ahoj, ahoj. Krásnou neděli, já jsem se úplně sekla, tyjo, Martin, Michal, obojí nám, ale Martin. Martine, jak si užíváš víkend? Doufám, že dneska volničko.
1: Jo, volno, akorát třídím brambory.
0: Třídíš brambory?
1: Ano, tento rok byla úroda slabá.
0: No jo, tak bylo sucho, takže jakoby to třídíš jako na sadbu a na konzumaci, nebo podle čeho? Jaký je ten klíček? Jaký je kritérium?
1: Podle velikosti.
0: Podle velikosti, malý, velký. A co s velkýma?
1: Ano. S velkýma někomu dám a malé s ním.
0: Jo, takhle, takže to lepší posouváš dál, jo?
1: Ano, ano.
0: A za nějakou korunku aspoň, ne, ale?
1: Tak určitě.
0: Tak určitě, no dobrá, dobrá, takže k třízení brambor poletí další muzika, jaká to bude?
1: Defense Boys Slim, ale teď nevím přesně ten název písničky.
0: Praise You?
1: Ano.
0: Šloby?
1: Pro všichni úvody, pro všechny vzdíčkaře, ani teda trošku tepleji, jak si užil se chladno v noci.
0: No to teda jo, nějakých 11 stupňů, ale za to teda čtvrtek, pátek už opět tropy a třicítky, takže ještě teplíčko
1: no,
0: se vrátí.
1: Tak to spasí, užiju práci.
0: Super, no tak snad to tam nějak zvládneš. Každopádně teďka teda k bramborám Fat Boy Slim, měj se hezky, čau.
1: Čau. Retro Party Free Radio. Retro Party Free Radio.

Prostě jsme na fan na Free Radio. Na za chvilinku se budeme bavit taky třeba s Technotronic a peckou Pampa The Jam. No a potom už se chystá i rubrika Detektiv, tak bacha na to, dneska to bude zajímavý.

0: Hudební detektiv Free Radia.
1: A dneska se budeme věnovat písničce What a Feeling a vy je znáte hnedka z několika provedení. Začneme třeba verzí od DJ Boba z roku 2001. O 4 roky později se do toho pustili i Global DJs a znělo to nějak takto. A 2015 to zkusil i Andrew Spencer a taky nešlápl vedle. Jak se to má ale s Origošem? Ten prosím pěkně naspívala zpěvačka Irene Cara a to v roce 1983. Byla to americká zpěvačka, taky herečka a skladatelka. A vlastně se jedná původně o soundtrack k muzikálovému romantickému filmu Flashdance. Ten vyšel vlastně ve stejném roku jako tady tahle muzika v roce 1983 a dokonce píseň získala Oscara, takže rozhodně úspěšná záležitost a možná právě i proto tolik remakeů. My si teďka ale dáme malou hudební ochutnávku toho, jak to znělo opravdu původně.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Tak tohle je prosím pěkně Irene Cara a písnička What a Feeling, za kterou byl i Oscar. My se teďka přesouváme na další muziku a dáme si další zpěvačku, která má hlas jako zvon. Říká si Gary Halliwell.
1: Hudební detektiv na Free Radio.

0: Přesně o půl sedmé večer posloucháte Free Radio 107 FM a další muzika už se hrne, zazní třeba Venga Boys. Další retro kousek obstará Captain Jack. A hned po něm i Ivana Spaně. Teďka ale drobná odbočka od muziky směrem k dopravě a počasí.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: A dobrá zpráva z dopravy je, že komplikace na D1 byly zdárně odstraněny a provoz by měl být v tuto chvíli podle všeho plynulý a neměli byste se tam zdržet, a to stejně platí i pro centrum, kde není hlášena jediná komplikace nebo dopravní nehoda. Kdybyste vy sami o něčem věděli, klidně zavolejte a nebo nahrajte vzkaz do apky. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku máme 25, noc však bude chladná a počítejte s tím, že se dostaneme až na nějakých 11 stupňů Celsia. Zítra po ránu očekávejte teploty okolo 12 stupňů a přes den bychom se měli dostat na nějakých 24.

0: Tak před chvilinkou ještě namluvil hlasovku náš posluchač do aplikace, že by to mělo údajně ještě pořád stát na D1, a to už od Rousínova, tak s tím prosím vás raději počítejte a vyrazte o něco dřív, anebo to nějakým způsobem oběťte. A děkujeme za to, že jste nahráli hlasovku. My se teďka přesouváme ke Captainu Jackovi a Only You. And down.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
5: Retro Party.
6: Retro Party Free Radio. This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack.

0: Tohle byl Captain Jack, no a další muziku, tak to už vybírá náš posluchač Gambis, který napsal do apky. Ahoj Markétko, můžeš prosím tě zahrát Bass Hunter a Dota pro tebe do studia a všem, co poslouchají Fríčko, díky Gambis. Tak já myslím, že je parádní nápad, dáme si Bass Hunter, díky.
1: Visita Harry Benta, my spěleli te Dota. A Human.

0: Ivana Spaňa a teďka už to taky proložíme nějakou českou muzikou. S před chvilinkou do apky napsali Sája s Laďou, že zdraví do studia a máme zahrát Veronu a bude to speciálně do Ivanovic pro všechny, co byli na hodech, anebo se ještě chystají stejně jako oni včera prej bomba a dneska repete, tak bacha na to, užívejte.
1: Retro Party Free Radio. Retro Party Free Radio.

0: díky moc.
1: Neveš se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Neveš se, rozvaž se.
2: Za mě nevytlážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Party Rádia.
1: Máme za 5-7 Retro Party pokračuje a s ní další skvělý pecky. Dáme si za chvilinku třeba Higher and Higher. I další skvělou taneční muziku od Michala Sembila. A připravená je pro vás i spolupráce Modern Talking a Eric Singleton. A za chvíli dáme taky něco podle vás z apky, ale teďka už slibovaná muzika a trady.
0: Retro Party Free Radio. Retro Party Free Radio.

0: Retro Party Free Radio. Retro Party Free Radio.
1: Tohle byly Modern Talking, no a teďka už hrajeme podle vás a napsal mi tady do apky taky Michal Biker z Líšně. Nazdar Marketko, chtěl bych zahrát něco od Karmy pro tebe, pro všechny posluchače, posluchačky a pro všechny komeťáky a zbrojováky, děkuju. No tak já myslím, že další skvělý nápad, Karma nikdy neurazí a dáme si tentokrát Ako Odeš.
0: Právě posloucháš Retro Party Free Radio.

už jdeme na Free Radio hrát taky pro Ivču, která napsala: Čauky, ladíme na zahradě, prosíme o něco od East 17 pro dobrou náladu. No tak na zahradě, jo. Tak to by vás možná i potěšil nějaký ten deštík, abyste nemuseli třeba zalívat, že jo, přece jen v tom suchu. Tak dáme Let It Rain, díky, že ladíte.

0: T-17 Let It Rain, no, na dešť v nejbližších dech nevypadá, ale vypadá to na další skvělou muziku a tu vybírá náš posluchač Culda. Culdo, ahoj.
1: Ahoj Markétko, zdravím všechny posluchače a přeju krásný nedělní odpoledne, tak to řeknu.
0: Odpoledne, jo, prosím tě, když se otáčím, no, už se trošku stmívá. Už se no, nám
1: jako,
0: to krásně
1: já nevím, jako je k tobě, ale já krásně vidím na sluníčko a ještě dlouho vidět budu.
0: Tak asi jsem na špatný světový straně, ale vůbec nevadí, protože my si tady rozzáříme den, oba dva. Muzikou od Erasure, I Love to Hate You. Už jsi konečně díval na ten klip s Petrem Mukem?
1: Jo, díval.
0: Není to špatný, ne?
1: Není, jako já Petra jsem měl rád, poslouchal jsem Šalomy, Oceány, když to řeknu na rovinu, možná se to nikomu nebude líbit, ale já jsem člověk, který má široký hudební repertoár poslechu a mně se to líbilo.
0: Já ho mám taky moc ráda, no, proto jsem ti ho takový jako pořád podsouvala, že si myslím, že byl ve finále takový docela jako podhodnocený, protože ten hlas prostě neměl tady v českým rybníčku obdoby, no.
1: No, to je pravda.
0: Ale teďka teda Origoš, hold, Petra Muka tady ještě zatím nehrajeme, možná teda na svobodě Free Radia. Každopádně, co, tak komu hraješ tady tu muziku?
1: Ale já bych to poslal dneska všem medlovákům, protože mám hody, tak ať je užijou.
0: A ty se nezúčastníš?
1: Ne, já a medlov hody, to nejde dohromady. Za celou dobu, co tady bydlím od 97., tak ani jedny hody. Mně se totiž nelíbí, jak se tam ty lidi mezi sebou smějou. Ale odejdou za roh a už se povloval, víš?
0: Aj. No tak hlavně muzika z Free Radia obstaraná, takže ty máš svoji soukromou party. Culdo, tak ať se ti hezky poslouchá, měj se, ahoj.
1: Moc děkuju, ahoj.

0: tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete. You look kinda cute when you're mad. Your eyes are pretty when you look sad.

0: Magic FM, přesně 19.31. A co si dáme dál? Babs and Scar, chystej se pro vás i třeba Paul van Dijk. Nebo Pokoloko Gang. A připravená už je taky čerstvá doprava a počasí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Buďte opatrní, na výjezdu z Ostrovačic tedy směrem do Veverské Bytýšky boural osobák s motorkou. Na místě zasahovali záchranáři a projíždělo se kyvadlově. Možná se to tam ještě nějakým způsobem došetřuje, tak prosím opatrně. A opatrní buďte taky na trase Svitavy, Brno, tady za Černou horou havaroval osobák. Takže tolik tedy dopravní informace, jinak co se týče centra města Brna a okolí, tak je průjezd plynulý a bezdržený. Kdyby cokoliv od vás, dejte nám to prosím vědět na naši dopravní linku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku 24, nejnižší noční teploty dneska dosáhnou 11 stupňů Celsia. Zítra po ránu očekávejte rovněž teploty okolo 11-12 stupňů, přes den se budeme motat okolo 24. Úterý hlásí 23 stupňů, středa 25, no a od čtvrtka opět tropy 30.

Další muziku na Free Radio už tam taky objednává posluchač Kuba, který napsal do apky krásný pozdrav. Ahoj, dáte mi tam písničku od Gigiho D'Agostina La Passion. Já to poslouchal už od malička, no a teď mi už bude 34. Písnička bude pro mě a k vám do studia. Moc děkuji, Kuba. Kuba, tak ráda se stalo.

0: přesně 10 minut před koncem pořadu, no a proto není moc čas se zdržovat a taky bychom měli tady ještě splnit přáníčko Hance, která píše, že doufá, že stíhá a prosí o snap, ještě to má prý kousek domů, tak si ráda poslechne, Hani, tak dobrý, jdeme na to. The First, The Last, Eternity, hlavně dobře dojet domů.
1: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retro Party Free Radio.

0: tohle byly snap speciálně pro Hanku na cestu, tak doufám, že ještě byla tak nějak na doslech. Zdravíme, když tak. No ale teďka už taky další muziku vybírá náš posluchač Karel. Kájo, ahoj.
1: Ahoj, krásný podvečer tobě a všem, kteří mají naladěno.
0: A já myslím, že ten podvečer je opravdu krásný, protože jak si mi stihla prozradit mimo éter, tak dneska padla ve vašem fotbalovém zápase výhra. Sice to bylo teda takový jako 1-0, ale pro váš tým to je samozřejmě skvělá zpráva, takže gratuluju k výhře a čím to oslavíme?
1: Takže dáme si písničku Enrique Iglesias BVDU.
0: Paráda, tak jo, takže pro tvůj tým?
1: Ano, pro tým, pro tebe a pro všichni, kteří mají naladěno.
0: Paráda, děkuju, tak jdeme hrát, měj se krásně, Kájo, a čauky, ahoj.
1: Taky se mě pěkně děkuju, ahoj.
2: Hity, na kterých jsme vyrůstali, to je Retro Party Free Radio.
3: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Wanna.
1: A na Freeridu se nám rozjíždí poslední retro kousek, je to Lawyer a skvělá pecka I Wanna. A já bych vás chtěla taky pozvat zároveň na pořad House for You s Becky Martinem, který už za chvilinku vypukne na Freeridu 107 FM. Tak užívejte poslech a krásný zbytek neděle. Já se budu těšit zase příští neděli od 17.

0: to hit this stop.
1: We have had some technical problems.

večer, máme 20 hodin 6 minutek, no a před malou chvíli začal pořád House for Your Life na Free Radio 107 FM. Já jsem to dneska odstartoval největším hitem Ibizy a je to Another Talk to You. Tento track se tam celé léto hraje skoro na každé diskotéce a na každé venkovní party nebo pool parties. Za chvilinku další letní pecka, Ultranate a Usual, Moving to the Sun. Potom jdeme trošku, dáme si něco staršího, Armin van Helden, I Want Your Soul. Green Velvet s Medúzou, novinka jejich kolaborace La La Land. No a pak budeme pomalinku, ale jistě zrychlovat.

Dámy a pánové, máme chvilinku po 21. hodince, to znamená, že pořád House Food Life je úplně ve finále. Já vám strašně moc děkuju za poslech, za zprávy, no a příští týden už na závěrečném mejdánku prázdnin 2026 nebo neděle Free Radio 107 FM 20.00. Ještě jednou děkuji moc za poslech, mějte se krásně, krásný večer a krásný zbytek celého víkendu. Ahoj!

0: Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Natasha Bedingfield. To be continued for Natasha Bedingfield. The greatness within you, you've seen it. Chick style, I know. Chick style.
0: Rádio. Ty první u toho, co letí.

0: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
0: Na

0: Český rádio 107 FM.
1: Around the world.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!